aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě je jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasí.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězení, řekla Ač